a Jamshedpur se tam je krizo má studenty a pracovaní Jamshedpur se jde ve práci tam vysi a tam ti jistě do samdavátí bahoj svoj. Dinti bára vysi hivali